Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako raci. Zbabělost hosty, každý si pozvedá, pálí ho dlaň. Mnozí se stydí, že stavěli svět.

stalinkou se k nebe je to vidět čistý, ze dne už zbývá jen málo. Je to jistý, cítím jak vítr zebe, je to vidět čistý, že je to blízko se zdálo. Je to jistý, něco se vzít zpět nedá, je to vidět čistý, v mraku se stín náhle ztrácí. Je to jistý, s větrem se písek zvedá, je to vidět čistý, k zemi se strom spádl.